tükkuştuk intiver. Ben tiş sanoku de im meskau v jednom pokojiku, ale situácia sa taká, že im otváranko do nej im nemal. Faktične nemal otváranko, bo nemi im chodit pres oficínu, to im skákal čerez plit. Jak im prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti bol rivno urizaný, ne na nesklesisto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potom preskakoval čerez plit i chodil do chuž. No, jaký z úvodu treba bolo mať v chuži na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveránka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojom kutyku 3 na 4 mejnyča, vidro i baščata. Železná poštil mladá žena, Hristos na štini rozpiaty. Na mojom stoli zhydno ležat harazimovič, drač, horáci. V mojom jazyku kosty neje i racii. Na mojom stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horací. V mojom jazyku kosty neje i racii.

0: Tak, toto bol pre Aliba Sável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity Bašável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.